Isaac nyame Jacob nyame na na yam prempe nyame na no wo sana wo fata sie you deny